0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
1: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Posloucháte Klasik Praha.

0: vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pondělí 3. srpna. V dnešním ranním vysílání vystoupáme až ke hvězdám. Dovede nás k nim operní legenda první velikosti. Skutečně i obrazně. Díky čemu se dostaneme tak daleko? Uslyšíte za chvíli. Přeji vám pěkný poslech.

Dozněla první část té symfonie číslo 1 B-dur Františka Xavera Richtera. Hráli nám hráči souboru Helsinki Barok Orchestra pod vedením Apa Heikkinena a dohráli 6 minut po 7 hodině. Za chvíli se zaposloucháme do tónu Antonína Dvořáka z jeho slovanských tanců. Uslyšíme Srbské kolo. Tanec číslo 7 C-dur z druhé řady. Předtím ale prozradím, co nás vynese ke hvězdám a bude to pochopitelně jedna ze slavných budov, která má co dočinění i s žebříkem, tedy Teatro alla Scala. Proč se také jmenujem a kdy bylo přesně otevřeno, tak to si povíme také v dnešním ranním vysílání.

Rozehřál nás tanec z druhé řady slovanských tanců Antonína Dvořáka, Srbské kolo. Hrál nám Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze pod vedením Vladimíra Válka a dohrál v 7 hodin a 10 minut. Ale měli bychom se také rychle schladit, protože dnes odpoledne nás čekají vysoké teploty, tak abychom se nepřehřáli. Nejvyšší teploty dnes odpoledne v Praze se budou pohybovat mezi 33 až 35 stupni Celsia. A mělo by být jasno nebo skoro jasno.

Slyšeli jsme finále, sedmou část baletní svity Třírohý klobouk Manuela de Falla. Hrál nám Dalaský symfonický orchestr pod vedením Eduarda Maty. Nyní je 17 minut po 7. hodině a čeká nás hudba z filmu Mise, tedy hudba Ennia Morriconeho a přesněji část nazvaná Gabrielův hoboj. Hrát nám bude solo, ovšem na violončelo, Jojo Ma, vynikající violončelista. Předtím je tu ale ještě jedna informace pro řidiče o dopravní nehodě. Ta se stala v Poděbradské ulici.

0: Klasik Praha.
1: Hlavním centrem operního a baletního dění v severofrancouzském městě Lille je místní operní dům, který má ve svých genech vepsáno baroko. Vypravíme se tam a více prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century 21.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Dominika Obícího. Jeden z vynikajících pěvců, Tomáš Král, nám za doprovodu Judith Paskie, Maximiliana Erharta, Jana Krejči a Maximiliana Tonyho zaspíval ze sbírky Madrigali et Air e Vocale Sole jednu z nich, píseň O sospiro amoroso spirito. 7:24, čas nyní proto, abychom si připomněli, že 3. srpen je důležitým datem v historii opery, neboť 3. srpna roku 1778 bylo otevřeno divadlo Teatro alla Scala v Miláně, slavná operní scéna, kterou založila vlastně Marie Terezie. Kdo ovšem stál u zrodu toho slavného jména, to uslyšíte za chvíli.

Slyšeli jsme zpívat soubor The Kings Singers. Zaspíval nám píseň Le Papillon et la Fleur v aranžmá Goffa Richardse. Byla to melodie Gabriela Fauré. 7 hodin 28 minut a návrat ke slavné operní legendě, tedy divadlu Alla Scala. Teatro Alla Scala bylo otevřeno v roce 1778 a to, že vůbec vzniklo, za to může nešťastná událost. 2 roky předtím, než bylo Teatro Alla Scala otevřeno, totiž vyhořelo jiné důležité divadlo Teatro Reggio Ducale. Dodnes za nejasných okolností. Milánu chyběla taková pěkná operní scéna a tak císařovna Marie Terezie pověřila architekta Giuseppe Permiariniho, aby vymyslel budovu, která bude okázalá, pěkná a důstojná pro novou milánskou operní scénu. To se skutečně stalo. Za 2 roky bylo divadlo vybudováno a bylo vybudováno na místě, kde stál předtím poničený kostel Santa Maria della Scala. Odtud také pochází název nové divadelní budovy, tedy nové v roce 1778. Onen kostel Santa Maria della Scala byl pojmenovaný na počest Beatrice Regina della Scala, manželky Bernaba Visconti. A tento rod della Scala měl žebřík, tedy skala, což je italský žebřík, ve svém znaku. A odtud také pochází pojmenování divadla.

0: Doznělo finále, sedmá část serenády číslo 10b Dur Gran Partita Wolfganga Amadea Mozarta. Hrali nám Frank Ahmed, Nicolas Baldier a dále Gabriel Pidou, Ellen Daphninev, Alexander Chabot, François Michel, David Dusso, Thomas Canail, David Carrier, Ige Vialon, Antoine Defris, Anne Broussard a Jan Dibost. Za chvíli uslyšíme hudbu Giuseppe Verdiho a to bude také ukázka, která patří k našemu dnešnímu vyprávění. Tedy informaci o tom, že se 3. srpna roku 1778 otevřelo divadlo Teatro alla Scala. Divadlo mělo původně přibližně 3000 míst a rychle se stalo také novým domovem opery v Miláně. Bylo to totiž oblíbené místo nejenom těch, kteří milovali hudbu, ale vůbec společenský život. Foyer dokonce sloužilo jako kasino. A samotné hlediště bylo oblíbeným místem pro obchodní transakce a společenská setkání. Často jste tak mohli během opery slyšet také ruch šepotajících a někdy i hlasitě mluvících návštěvníků divadla. Divadlo ovšem sloužilo nejenom opeře, ale také baletním inscenacím a pochopitelně jste v něm mohli slyšet slavné Rossiniho inscenace, později také inscenace Donizettiho, Belliniho a také opery Verdiho. A my si teď jednu z nich připomeneme, bude to Troubadour a my se zaposloucháme do sboru vojáků z prvního dějství. Slyšte, slyšte zvuky válečných polnic. Zpívá nám Chicagský symfonický sbor pod vedením Margaret Hillis a doprovází Chicagský symfonický orchestr, který zase vede Georg Scholty.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Připomněli jsme si operu Trubadur. Slyšte zvuky válečných polnic. To byl sbor vojáků z prvního dějství této opery Giuseppe Verdiho. Zpíval Chicagský symfonický sbor, doprovázel Chicagský symfonický orchestr. 7 hodin 38 minut a čas pro další pěknou melodii, kterou nám zahraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Pod vedením Vladimíra Válka, díky němu uslyšíme první část symfonie číslo 2 D dur Jeana Sibelia.

0: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Vladimíra Válka dohrál první část symfonie číslo 2 D-dur Jeana Sibelia. Za chvíli na nás čeká tvorba Vítězslava Nováka. Uslyšíme druhou část jeho koncertu E-moll pro klavír a orchestr. Solo bude mít Jan Bartoš. Je 47 minut po 7 hodině, tedy chvíle po 7:45.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90 a podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ladíte Klasik Praha.

Jan Bartoš a Symfonický orchestr Českého rozhlasu vedený Jakubem Hrůšou nám dohráli druhou část koncertu E-moll pro klavír a orchestr Vítězslava Nováka. Je 7 hodin 57 minut a tak nám ještě zbývá do 8 hodiny čas na krátkou skladbu. A to v aranžmá Maxe Knígeho. Uslyšíme srbskou lidovou melodii Pašona kolo v aranžmá tak, aby vyniklo zobcové flétnové solo Lucie Horš, které provede za doprovodu souboru Ludvíka Okistra.

0: Slyšeli jsme srbskou lidovou melodii, Pašo na kolo hrálo nám se skupení Ludvík Orchestra a solo měla Lucie Horš. Je 8 hodin, čas pro zprávy a za chvíli také pro ukázku z opery Georga Friedricha Händla Essays in Galatia. Uslyšíme árii Červenější než třešeň v podání Michaela George.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: U ženy hospitalizované od sobotního odpoledne v pražské fakultní nemocnici Bulovka, kam ji přijali kvůli zdravotním potížím po návratu z Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza neprojevila. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, prověřoval celou škálu většiny tropických nemocí, včetně eboli. Nemoc tedy nebyla potvrzena. Spojené státy a Irán dnes začnou znovu jednat. V noci na dnešek to oznámil americký prezident Donald Trump, který předtím odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Islámské republice. Teherán a Washington podepsali v červnu memorandum o porozumění s cílem zastavit vojenské operace a znovu otevřít Hormuzský průliv pro přepravu ropy. 3 týdny po podpisu však Trump prohlásil příměří za ukončené, protože Irán zaútočil na lodě v Hormuzském průlivu a Spojené státy na to reagovaly dalšími údery. Zámek v Holešově na Kroměřížsku představuje od uplynulého víkendu tvorbu Salvátora Dalího, Pabla Picassa, Juana Miroa a Viktora Vasarelliho. Každý z těchto výtvarníků zásadním způsobem ovlivnil podobu moderního umění. Díla společně vytvářejí jedinečný dialog stylů, myšlenek i uměleckých přístupů. Vystaveny jsou desítky originálů. Dnes bude nad Českou republikou jasno až polojasno. Odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a v jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty se dnes na našem území budou pohybovat od 31 až k 38 stupňům Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 27. To je ze zpráv a vše. Nyní už si vyslechněme árii zamilovaného kyklopa Polyfema z Händlovy opery Essays in Galatia.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme, jak zamilovaný Kyklop opěvuje krásnou, ale nedosažitelnou Galateum. Zazněla árie červenější než třešení z opery Essis en Galatia Georga Friedricha Händla. Zpíval nám Michael George a doprovázel soubor King's Consort pod vedením Roberta Kinga. Je 8 hodin 6 minut a nás čeká za chvíli slovenský tanec Hajdúk pro violu a cymbálovku. Uslyšíme, jak hraje Stanislav Palúch a cymbálová hudba Il Suonar Parlante pod taktovkou Vittoria Gelmiho. Předtím ale ještě informace o dvou dopravních nehodách. Jedna se stala v Poděbradské ulici a další zdržuje provoz na Štěrboholské spojce.

Dozněla ukázka slovenského tance Hajduk v porání cymbálovky Il Suonar Parlante pod taktovkou Vitoria Gyelmiho a se sólem Stanislava Palucha. A právě tato cymbálová

0: Hráči souboru London Concert and the Chamber Ensemble nám dohráli třetí část koncerty na pastorále Johna Irelanda těsně před 8:45. My se nyní vydáme v ranním vysílání za láskou, která je na útěku. A to díky filmu Láska na útěku, ke kterému hudbu napsal Georges Delery a právě tu uslyšíme.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: V závěru roku jsem pozval do studia hosta, který bude sám zpívat a přinese i nahrávky hudby, kterou rád poslouchá. Michael Kluch vystupuje se skupinou Queenie jako Freddie Mercury. Skupina často hraje v zahraničí, ale můžete ji slyšet i na koncertech po České republice, na které vás pozveme. Za roli divadelní Freddieho Mercuryho byl dokonce nominován na cenu Thálie. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek od 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dozněl šablový tanec z baletu Guyana, slavná melodie Arama Khachaturiana. Nám ji hrál James Galway a Royal Philharmonic Orchestra pod taktovkou Myung Wung Chunga. 8 hodin, 23 minut. Ranní vysílání je v plném proudu a nyní vám nabídne snění z dětských scén Roberta Schumana.

sní nejspíš jen děti, neboť jsme se zaposlouchali do melodie Roberta Schumana z jeho alba dětských scén Snění. Hráli nám Virtuosity Praga pod vedením Oldřicha Vlčka. 8 hodin 26 minut a nás čeká karneval. I když raní, ale proč ne? Stále ještě je docela slušná teplota venkovního vzduchu, tak se můžeme roztančit klidně i na chodníku. A pokud nás tedy posloucháte třeba z mobilního zařízení. Karneval, to je čtvrtá část svity baletu S. Dur Gustava Holsta. A my uslyšíme, jak ji hraje Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Adriana Lípra.

Dozněl Karneval, čtvrtá část svity z baletu S. Dur Gustava Holsta. Slyšeli jsme symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, který vedl Adrian Lieper. 8:59 a čas pro hudbu Ludvíka van Beethovena. Uslyšíme, jak nám soubor Double Sons a hlavně solista Nemanja Radulovič zahrají druhou část koncertu pro housle a orchestr D. Dur slavného hudebního velikána.

0: Slyšeli jsme ukázku z koncertu pro housle a orchestr Ludvíka van Beethovena. Druhou část nám zahrál srbsko-francouzský komorní soubor Double Sons a hlavně solista Nemanja Radulović. Za 9:45 a ještě předtím hudba Ernsta Johna Merce. Uslyšíme píseň z Shakespeareovy hry As You Like It, jak se vám líbí, z roku 1600, The Lover and His Lass. Zpívat nám budou Caroline Sampson, Roderick Williams a Joseph Middleton.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu Švédský stůl vám chci představit symfonie, operní předehry a pozoruhodné variace od Antonia Salieriho, a to v krásné nahrávce orchestru London Mozart Players. Stanislav Předota se těší na inspirující setkání v obvyklém čase v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Tohle je Klasik Praha.

Slyšeli jsme Jiřinkovou polku D dur Bedřicha Smetany Farančma Iši Krejčího. Hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Válka. Je 8 hodin 50 minut a nás nyní čeká setkání s hudbou Jeana Sibelia. Tentokrát hudbou scénickou, hudbou k dramatu Maurice Maeterlinka Peleas a Melisanda. Zaposloucháme se do scény v parku u Studánky. Hraje Česká filharmonie pod taktovkou Serge Baudot.

Dozněla hudba k dramatu Morise Metterlinga od Jeana Sibelia. Je to hudba k dramatu Meliasa Melisandra a scéna v parku u Studánky. Tu nám zahrála Česká filharmonie pod taktovkou Serge Baudot. Poslední skladbou dnešního ranního vysílání bude ukázka z díla Claudia Monteverdiho. Zaposloucháme se do Čakony z 9. knihy madrigalů. Zpívat nám budou Valerio Contaldom a Raffaele Giordani. A bude to Čakona Zefiro Torna e di Suavia Centi, kterou doprovodí Concerto Italiano pod vedením Rinalda Alessandriniho.

0: Slyšeli jsme zpívat Valeria Contalda a Raffaele Giordaniho. Zpívali nám za doprovodu Concerto Italiano pod vedením Rinalda Alessandriniho a společně s tímto souborem jsme tak díky nim mohli vychutnat Chaconu z 9. knihy madrigalů Claudia Monteverdiho. Byla to poslední skladba dnešního ranního vysílání. Za chvíli už uslyšíte dopolední vysílání Ondřeje Fischera. Filip Sichra se s vámi loučí a těší se na vás opět zítra v ranním vysílání. A o čem se budeme bavit, to najdete během dopoledne u nás na Instagramu a na také Facebooku Rádia Klasik Praha.
1: Ladíte Klasik Praha.

Hezké pondělní dopoledne, milí posluchači a posluchačky Hudebního rádia Klasik Praha. Je 7 minut po 9. hodině 3. srpna. Svátek dnes slaví Miluše a od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Posloucháte nás na frekvenci 98,7 FM, můžete nás naladit i prostřednictvím digitálního vysílání DAB+, také na našich webových stránkách klasikpraha.cz nebo třeba prostřednictvím mobilní aplikace. Právě teď dozněla hudba Dmitrije Šostakoviče, skladatele, který má letos výročí. V září si budeme připomínat 120 let od jeho narození. No a od tohoto významného autora hudby 20. století jsme právě vyslechli tuto veselou čtvrtou větu z jeho dvojkoncertu pro klavír, trubku a orchestr. Hrála Elizabeth Leonskaja na piano, Gary Bordner na trubku a spolu s nimi těleso The St. Paul Chamber Orchestra. Co nás v této hodině našeho vysílání čeká, tak mimo jiné se můžete těšit na hudbu barokní, také hudbu Josefa Suka a Astora Piazzolla. Dokonce dojde i na trochu jazzové hudby. Také si zasoutěžíme, protože v horkých letních dnech není lepšího úkrytu před vedrem než v kostele, třeba za doprovodu skvělého varhanního koncertu. No a my vám tedy nabídneme v nadcházející soutěži už před 10. hodinou v našem vysílání na obvyklém čísle 739-987-987 vstupenky na jeden z koncertů Mezinárodního varhanního festivalu. Jehož 31. ročník se bude konat letos v srpnu a v září v Bazilice svatého Jakuba na Starém Městě. Je to festival, který si klade za cíl představit špičkové světové varhanní umění tady v Praze, v srdci Evropy a také bohatost a barevnost velkých svatojakubských varhan. No a my vám nabídneme tedy v dnešní soutěži vstupenky na koncert, který v rámci tohoto 31. Mezinárodního varhanního festivalu v Bazilice svatého Jakuba proběhne už tento týden. Den 6. srpna. Tak pokud máte zájem o vstupenky na tento varhanní koncert, určitě s námi soutěžte už brzy tady na frekvenci 98,7. No a teď nás čeká jedna známá irská lidová melodie, píseň Londonderry Air, kterou můžete znát též pod názvem Danny Boy. A my ji uslyšíme tentokrát v komorní úpravě, kterou vytvořil pro housle, violončelo a klavír legendární houslový virtuos Fritz Kreisler. Hrát nám budou britští interpreti Nicola Benedetti, Sheku Kane Mason a Benjamin Grosvenor.

Poslouchali jsme tuto příjemnou irskou lidovou melodii známou pod názvem Londonderry Air nebo též Danny Boy, zde v úpravě Fritze Kreislera pro housle, violončelo a klavír. Na nahrávce, která vyšla v předloňském roce, jsme slyšeli trojici špičkových britských hudebníků, houslistku Nicolu Benedetti, violončelistu Šeku Kane Masona a klavíristu Benjamina Grosvenora. Teď nám orchestr lipského Gewandhausu zahraje skerco z Mendelssohnovy hudby ke hře Sen noci svatojánské, pak nás čeká třeba barokní hudba a také si už brzy zasoutěžíme o vstupenky na jeden z koncertů Mezinárodního varhanního festivalu v Bazilice svatého Jakuba. Bude to 31. ročník, který bude probíhat letos v srpnu a v září a my vám nabídneme v dnešní telefonické soutěži vstupenky na hned ten první koncert, který proběhne už tento týden 6. srpna. Doplním tedy, že vstupenky tentokrát nemáme k dispozici, bohužel elektronicky, bude třeba si je vyzvednout osobně tady na recepci společnosti Seznam, nicméně i tak je to skvělá příležitost poslechnout si v tomto případě vynikající zahraniční interprety a poslechnout si skvělé svatojakubské varhany a jejich bohatý pestrý zvuk. Tak pokud máte zájem o vstupenky na varhaní koncert 6. srpna v Bazilice svatého Jakuba na Starém městě, soutěžte s námi už za pár minut po hudbě Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

Je 10 minut před 9:30 a skerco z Mendelssohnovy hudby ke hře Sen noci svatojánské nám teď hrál orchestr Lipského Gewandhausu. Orchestr, jeho šéfdirigentem byl svého času i sám Felix Mendelssohn. Na této nahrávce řídil toto německé těleso dirigent Ricardo Schei. No a já jsem sliboval, že budeme pokračovat barokní hudbou. Zazní skladba raně barokního sicilského skladatele, který se jmenoval Mario Capuana. Je to zhudebnění textu Tomáše Akvinského, tedy Ecce Panis, Hle chléb andělský. Zpívat nám budou sopranistka Irena Troupová a tenorista Zdeněk Kazda spolu se souborem Muzika Antiqua Praha. No a také jsem sliboval soutěž. Během této duchovní skladby tedy budeme soutěžit o vstupenky na první koncert letošního už 31. ročníku Mezinárodního varhanního festivalu v Bazilice svatého Jakuba. Festivalu, který letos bude probíhat od 6. srpna do 24. září. Koncerty budou probíhat každý čtvrtek, vždy od 19 hodin a na festival jako obvykle přijedou vynikající interpreti tuzemští i zahraniční, kteří tedy rozeznějí svatojakubské varhany na Starém městě. Více o programu festivalu najdete na webových stránkách auditeorganum.cz a možná tam také najdete nápovědu k dnešní soutěžní otázce. Soutěžit s námi můžete za obvyklých podmínek, to znamená, pokud jste u nás nic nevyhráli v uplynulých 14 dnech a pokud mi na telefonní číslo 739 987 987 jako první zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku. Jak jsem už zmiňoval, první koncert, o který tedy soutěžíme, respektive o dvě vstupenky na něj soutěžíme, tak první koncert letošního ročníku proběhne už tento týden ve čtvrtek 6. srpna. Vstupenky tedy bohužel tentokrát nemáme k dispozici elektronicky. No a já se v souvislosti s programem tohoto prvního koncertu letošního svatojakubského varhanního festivalu zeptám na to, z které evropské země, kde mají varhany dlouhou tradici, budou pocházet interpreti tohoto koncertu 6. 8. ve svatojakubské bazilice.

0: To byl krásný dvojhlas Ireny Troupové a Zdeňka Kazdy, kteří nám spolu se souborem Muzika Antiqua Praha pod vedením Pavla Klikara teď zaspívali tuto skladbu Ecce Panis, Hle chléb andělský od sicilského raně barokního skladatele, který se jmenoval Mario Capuana, působil v katedrále v Noto poblíž Syrakus. No a stále ještě s námi můžete soutěžit tady na frekvenci 98,7 o dvě vstupenky na první koncert letošního 31. ročníku Mezinárodního varhanního festivalu v Bazilice svatého Jakuba, tady v Praze na Starém městě. Je to tedy festival, který přiváží do Prahy každoročně vynikající zahraniční umělce a vystupují také přední varhaníci čeští. Na každém koncertě rovněž v přímém přenosu mají posluchači možnost sledovat varhaníka díky tedy kamerovému systému a je pak promítán na plátně v přední části baziliky, takže ani o vizuální věm návštěvníci koncertu nepřijdou. No a ten koncert první už je tento týden ve čtvrtek 6.8. Je to koncert, který nese název 6 století pro 4 ruce a 4 nohy a to už napovídá, že tedy ve svatojakubské bazilice ve čtvrtek vystoupí hned dva interpreti, zahrají celkem 8 končetinami. No a já se ptám, ze které země pocházejí tito interpreti prvního koncertu letošního svatojakubského varhanního festivalu.
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na hollywoodské mistry hrůzy Tima Burtona a Guillerma del Tora. Zazní ukázky ze seriálu Wednesday nebo Kabinet kuriozit či nejnovějšího zpracování příběhů o Pinokiovi. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie. Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Jsou 3 minuty po 9:30 a toto byla energická druhá věta Appassionato ze Sukových 4 kusů pro housle a klavír, což je skladba, kterou Josef Suk napsal v roce 1900. No a my jsme poslouchali nahrávku 2 mladých českých interpretů, kteří na své loni vydané album natočili díla českých autorů 20. století, mezi nimi tedy i Sukovi 4 kusy pro housle a klavír. Byli to houslista Daniel Matejča a klavírista Jan Schulmeister, kteří nám teď hráli. No a my jsme také soutěžili o vstupenky do svatojakubské baziliky na letošní první koncert už 31. ročníku tamního mezinárodního varhanního festivalu. Ten první koncert proběhne už ve čtvrtek 6.8. a já jsem se ptal v rámci soutěžní otázky, ze které země pocházejí interpreti, kteří na tomto koncertě nazvaném 6 století pro 4 ruce a 4 nohy ve čtvrtek od 19 hodin vystoupí. Správná odpověď tedy měla znít, že to budou francouzští varhaníci, přijedou Marie-Ange Laurent a Eric Lebrun. Bohužel nikdo správně neodpověděl, nicméně na koncert si určitě ve čtvrtek zajděte, bude tam hezký francouzský program. Autoři jako Jean-Baptiste Lully, Hector Berlioz, Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns a celá řada dalších, včetně méně známých skladatelů. No a kompletní program letošního ročníku Mezinárodního varhaního festivalu najdete samozřejmě i na webových stránkách, které jsou auditeorganum.cz. Z Francie pochází taky smyčcové kvarteto Quatuor Eben, které nám zahraje teď hudbu jazzovou. Je to tedy soubor věnující se na skvělé úrovni jak klasické hudbě, tak i jazzu. A z jejich jazzového alba, vydaného předloni, pochází následující ukázka. Je to slavné blues od kontrabasisty Charlesa Mingase, které se jmenuje Goodbye Pork Pie Hat v úpravě pro smyčcové kvarteto.

Že i smyčcové kvarteto může skvěle hrát blues, o tom nás teď přesvědčil soubor Katior Eben, francouzské kvarteto věnující se různým žánrům, klasice, jazzu i crossoveru. Z jejich jazzového alba vydaného předloni jsme poslouchali jako ukázku tento známý standard Goodbye Pork Pie Head, který napsal jazzový kontrabasista Charles Mingus v roce 1959. No a dále opět klasika, čeká nás teď hudba Karla Filipa Emanuela Bacha, tedy jednoho z Bachových synů. Soubor The English Concert nám zahraje třetí část autorovy čtvrté symfonie A-dur.

0: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně! Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
4: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Je 5 minut před 10:00, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a toto byla hudba vztahující se k aktuálnímu ročnímu období zima v Buenos Aires, neboť jak známo, právě zima teď probíhá na jižní polokouli. No a Astor Piazzolla všechna 4 roční období v Buenos Aires zpracoval ve svém známém cyklu Cuatro Estaciones Porteñas, ze kterého pocházela i tato ukázka. Solo na housle hrál Gidon Kremer, doprovázený souborem Kremerata Baltica. No a před 10:00 teď uslyšíme árii z Donizettiho opery Dcera pluku. Je to árie obsahující, myslím, dokonce 9 vysokých C a mes amis quel jour de fête a nám je zaspívá Petr Nekoranec, doprovázený Českou filharmonií.

0: Krátce před 10. hodinou nám teď Petr Nekoranec zaspíval tuto slavnou arii a mezamíkel Jour de Fête z Donizettiho opery Dcera pluku, arii obsahující 9 vysokých C, kterou se svého času proslavil i Luciano Pavarotti. Teď krátce před 10. hodinou ještě uvedu nadcházející skladbu, bude to pomalá věta z houslového koncertu H-moll Giuseppa Tartiniho, no a pak třeba rubrika Novinka týdne, také hudba Claude Debussyho, filmová hudba Haydn, Dvořák nebo Bruch, to vše máme připraveno v našem programu už v nejbližších minutách.
1: Tohle je Klasik Praha.

0: Tak to byla krásná pomalá věta z houslového koncertu Hámol barokního skladatele Giuseppa Tartiniho. Solo hrála Nadia Cvínr a doprovázeli soubor The English Concert pod vedením Harryho Bicketta. Pokud máte rádi barokní hudbu, tak ještě zmíním, že už tuto středu 5. srpna v kostele svatých Šimona a Judy proběhne závěrečný koncert letošního 27. ročníku festivalu letní slavnosti staré hudby. Vystoupí tam Collegium Marianum a spolu s nimi německý basbaritonista Andreas Wolf, který přednese árie z pera Georga Friedricha Händla nebo Johanna Sebastiana Bacha a také Henryho Persla. Bude to koncert tematicky věnovaný mytologii. Tak ten můžete tedy navštívit už pozítří 5. srpna v kostele svatých Šimona a Judy. No a my budeme teď pokračovat pravidelnou rubrikou Novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: V rámci rubriky Novinka týdne si tentokrát představíme zajímavé album, které je věnováno hudbě ukrajinské. Finská dirigentka Dalia Stasevská, kterou české publikum může znát i z několika vystoupení s Českou filharmonií v minulých letech tady v Praze, se narodila v Kyjevě a z otcovy strany má ukrajinský původ. Kultuře své rodné země, která už několik let čelí ruské invazi, se rozhodla vzdát hold na novém albu, které se jmenuje Ukrainian Mixtape, což by se dalo přeložit jako ukrajinská audio kazeta. Natočila ho se symfonickým orchestrem BBC, jehož je hlavní hostující dirigentkou a vyšlo 17. července na labelu Pletun. Název alba tedy evokuje audiokazetu s magnetofonovým páskem, na kterou jakoby dirigentka nahrála kompilaci svých oblíbených skladeb od ukrajinských autorů. Album otevírá slavnostní předehra od Levka Koloduba, následuje symfonická balada Gražina od Borise Hljatošinského podle básně Adama Mickiewicze. No a dále je tam ještě na točeno Nocturno D dur a také skladba Anděl od Fedira Jakimenka a vše uzavírá předehra k opeře Taras Bulba od Mikoly Lisenka. Tak pokud vám žádné z těchto jmen nic neříká, určitě můžete jejich hudbu objevit na tomto novém albu, kterým dirigentka dle svých slov chtěla přispět k zachování ukrajinské kultury. Sama musela prý klasický hudební repertoár této země u nás na západě téměř neznámý objevovat až v pozdějším věku, neboť tedy od 5 let žije ve Finsku. No a její nahrávku velice pozitivně ohodnotil třeba i britský časopis Gramophone, který albu udělil pozitivní recenzi a označil ho za hodnotný a obohacující titul. Tak my jako hudební ukázku z tohoto alba uslyšíme předehru k Lisenkově opeře Taras Bulba. Symfonický orchestr BBC řídí Dalia Stasevská.

Tak to byla předehra k opeře Taras Bulba od ukrajinského skladatele Mikuly Lisenka. Jak ji natočila spolu s dalšími zajímavými skladbami ukrajinských autorů finská dirigentka Dalia Stasevská, která má částečně ukrajinské kořeny a narodila se v Kyjevě, na nové album pojmenované Ukrainian Mixtape, které natočila se symfonickým orchestrem BBC. Tak pokud vás ukázka zaujala, další zajímavé skladby ukrajinských autorů v podání těchto britských interpretů můžete objevit na tomto novém albu, o kterém se více dozvíte i na našich webových stránkách v rubrice Novinka týdne. No a my pokračujeme teď hudbou francouzskou, Claude Debussy a jeho krásná arabeska číslo 1, kterou nám zahraje pianistka Clara Kermendi. A pak ještě třeba hudba filmová, Haydn, Dvořák a další nás čekají už v nejbližších minutách našeho dopoledního vysílání.

Poslouchali jsme arabesku číslo 1 Claude Debussyho, kterou nám hrála klavíristka Clara Kermendy. Teď je 17 minut po 10. a v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha dále uslyšíme téma, které napsal filmový skladatel Max Steiner, jeden ze zakladatelů hollywoodské filmové hudby. Rodák z Vídně, který složil hudbu k více než 350 filmům, získal 3 Oscary a 24 nominací a jako jeden z prvních využíval ve filmové hudbě romantickou techniku takzvaných leitmotivů, příznačných pro určité postavy nebo jevy. No a my si teď poslechneme hlavní téma, které tento skladatel složil pro film King Kong z roku 1933. V němž tedy vystihl monstrozitu této obrovské opice a bude nám hrát dánský národní symfonický orchestr řízený Christianem Schumannem.

0: Před rovnými 140 lety zemřel jeden z nejslavnějších klavíristů své doby a nejproduktivnějších skladatelů 19. století, Ferenc Liszt. Stýkal se s Bedřichem Smetanou, přátelil se s knížetem Lichnovským. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
1: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
2: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Klasik Praha.
8: Klasik Praha.

3 minuty před 10:30 jsme tady na Klasik Praha poslouchali hudbu Josefa Haydna z jeho 88. symfonie G-dur. Zazněla teď třetí věta, menuet v podání orchestru La Petite Bande pod vedením Sigiswalda Kaikena. Pokud máte dobrý sluch, mohli jste si všimnout, že v triu této symfonie Josef Haydn porušil jedno z nejzávažnějších pravidel klasické harmonie a nechal fagoty postupovat v paralelních kvintách, což se samozřejmě nesmí a žáci konzervatoří za to dodnes dostávají pětky, ale Haydn tedy porušil toto pravidlo zcela záměrně. No a my budeme pokračovat teď hudbou Antonína Dvořáka, poslechneme si třetí větu z klavírního koncertu G-moll v podání Pražské komorní filharmonie, kterou bude řídit Jiří Bělohlávek. Na klavír zahraje Gerhard Opitz.

Na Klasik Praha jsme teď poslouchali třetí větu z Dvořákova klavírního koncertu G-moll, koncertu, který se údajně poměrně nepříjemně hraje, aspoň tak o tom pianisté hovoří, ale rozhodně se příjemně poslouchá. Je to populární dílo a my jsme poslouchali teď nahrávku, kde Jiří Bělohlávek řídil Pražskou komorní filharmonii, orchestr, který založil, a solo na piano hrál Gerhard Opitz. V souvislosti s Dvořákovou hudbou také zmíním, že největší festival nesoucí Dvořákovo jméno tady u nás, tedy festival Dvořákova Praha, začne v sobotu 5. září, tedy už jen o něco více než za měsíc. Zahajovací koncert odehraje orchestr Filharmonia della Scala pod taktovkou Ricarda Šajího, který pak vystoupí ještě i hned o den později, v neděli 6. září, s jiným programem v Rudolfinu. No a kromě toho také přijede celá řada dalších vynikajících interpretů, třeba Curišský Tonhalle orchestr pod taktovkou Pava Jervyho, houslistka Hilary Hahn s Vídeňskou filharmonií a spousta dalších vynikajících umělců. Rezidenční umělkyní, respektive patronkou festivalu, bude tentokrát Magdalena Kožená, která uvede několik programů, převážně samozřejmě písňových, ale dojde třeba i na barokní hudbu v jejím podání. Tak to vše tedy nabídne festival Dvořákova Praha letos v září a více informací o tomto ročníku najdete na webových stránkách dvořakovapraha.cz. Dále nás čeká hudba Maxe Brucha, německého romantika. Violončelistka Camille Thomas nám teď zahraje Bruchovu skladbu s aramejským názvem Kol Nidrei za doprovodu bruselské filharmonie. No a před 11. hodinou pak ještě uslyšíme třeba ukázku z Mozartovy opery Don Giovanni nebo hudbu britského skladatele George Butterwortha. To vše nabídneme už brzy tady na frekvenci 98,7.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně! Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy! Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Klasik Praha.
7: Klasik Praha.

Na rádiu Klasik Praha jsme teď 11:05 slyšeli tuto krátkou árii sluhy Leporella z prvního dějství Mozartovy opery Don Giovanni. Byla to árie Notte Giorno Faticar, kde si tedy Leporello stěžuje na svou těžkou práci sluhy. A nám tuto árii zpíval baritonista Giuseppe Taddei za doprovodu tělesa Filharmonia Orchestra pod taktovkou Carla Marie Giulinho. Byla to tedy starší nahrávka opery Don Giovanni, ale považovaná dodnes za jednu z nejlepších. V loňském roce vyšla v reedici ve zvukově vyčištěné verzi a právě z této nově vydané, tedy remastrované nahrávky pocházela tato ukázka. No a my budeme pokračovat teď ještě před 11:00 v našem programu pastorální skladbou, idylou nazvanou The Banks of Green Willow, což je nejhranější skladba anglického skladatele a folkloristy George Butterwortha. Zahraje nám ji teď Liverpoolská královská filharmonie.

0: Na Klasik Praha jsme poslouchali pastorální idylu nazvanou The Banks of Green Willow, což je tedy nejznámější orchestrální skladba anglického autora a folkloristy George Butterwortha, založená na stejnojmenné lidové baladě, objevující se ve skotském i v anglickém folkloru. George Butterworth byl pozoruhodný skladatel od jehož předčasného úmrtí v první světové válce ve věku pouhých 31 let. Si letos připomínáme, jestli dobře počítám, 110. výročí. Jeho skladbu nám teď zahrála Liverpoolská královská filharmonie pod taktovkou Andrewa Menzieho. No a dále nás čeká v našem dopoledním programu ještě hudba Johannese Brahmse. Daniel Barenboim bude solistou v druhé větě klavírního koncertu B-dur. Pak také třeba hudba Bohuslava Martinů, filmová hudba Prokofiev, Bach nebo Saint-Saëns. To vše vám nabídneme tady na Klasik Praha ještě před 12. hodinou v našem dopoledním vysílání.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme teď vášnivou druhou část Allegro Appassionato z Brahmsova klavírního koncertu číslo 2 B-dur, velice populárního díla mezi klavíristy i mezi posluchači. Na této nahrávce byl solistou Daniel Barenboim, jinak samozřejmě také slavný dirigent, který ale na této nahrávce tedy vystupoval co by instrumentalista, zatímco taktovku převzal jeho mladší kolega Gustavo Dudamel, který řídil orchestr Staatskapelle Berlin. Dále nás čeká hudba Bohuslava Martinů Písničky na jednu stránku, to je krásný cyklus krátkých písní na slova moravské lidové poezie ze Sušilovy sbírky, který napsal Bohuslav Martinů v době, kdy se mu stýskalo po domově, kdy byl v exilu v Americe v době druhé světové války. No a my teď tento cyklus Bohuslava Martinů uslyšíme v podání Magdaleny Kožené a České filharmonie, kterou bude řídit Simon Rettl. Autorem orchestrální úpravy je Jiří Teml.

9 minut před 11:30 zazněly teď písničky na jednu stránku krásný cyklus Bohuslava Martinů na slova moravské lidové poezie ze Sušilovy sbírky. Zpívala nám Magdalena Kožená z jejíhož alba vydaného předloni a věnovaného českým písním inspirovaným lidovou hudbou. Pocházela tato ukázka, dirigoval tedy zpěvaččin manžel Simon Rettl a hrála Česká filharmonie tuto orchestrální úpravu cyklu Bohuslava Martinů od Jiřího Temla. Teď bude znít v éteru filmová hudba. John Barry, skladatel oceněný několika Oscary, se proslavil zejména svými soundtracky k filmům o Jamesi Bondovi, ale napsal také spoustu dalších skvělých melodií, třeba v roce 1966 před 60 lety pro film Volání divočiny, který tedy zpracovává skutečný příběh manželů Adamsonových a legendární lvice Elzy. Hudbu evokující africké savany nám zahraje na této nahrávce Orchestr Filharmonice města Prahy. A pak se ještě ke klasice vrátíme třeba s Prokofjevem, Bachem a spoustou další krásné hudby už brzy tady na Rádiu Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: U příležitosti svého letošního vystoupení na Pražském jaru byl v březnu hostem Rádia Klasik Praha mezinárodně úspěšný tenorista čínského původu Kang Wang. V letní repríze pohovoří o pěvecké technice, roli opičího krále, videohrách i svém oblíbeném českém desertu. Reprízu poslouchejte v úterý 4. srpna od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tři minuty před půl dvanáctou zazněla teď tato skladba od Charlese Valentina Alcana, což byl francouzský romantický skladatel a klavírista, který snad vedle Chopina a Lista patřil k předním virtuózům a zároveň skladatelům 19. století. Toto byla část z jeho první knihy nazvané Esquis, tedy skici, etida staccatissimo, kterou nám teď zahrál klavírista Jack Gibbons. No a dále nás čeká hudba Sergeje Prokofieva z jeho páté symfonie B-dur. Tentokrát vybíráme úvodní větu. Pod taktovkou Seichiho Ozawy nám bude hrát Berlínská filharmonie.

Skvělá berlínská filharmonie pod taktovkou dirigenta Seichiho Ozawy nám teď hrála první část z Prokofjevovy páté symfonie B-dur, která vznikla ve 40. letech minulého století. No a následovat teď bude nahrávka, která jistě potěší milovníky staré hudby v dobově poučené interpretaci. Půjde o první část Bachova pátého braniborského koncertu, zahraná na dobové nástroje členy souboru Muzika Antiqua Köln.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Ladíte Klasik Praha.

Zvířata s dlouhýma ušima, takovýto eufemistický název přiřadil Camille Saint-Saëns z této části své svity Karneval zvířat, která samozřejmě, jak jste jistě poznali, houslemi znázorňovala hýkání oslů. Byla to nahrávka souboru Akademie svaté Cecílie z Říma pod taktovkou Antonia Papána. No a před 12. hodinou jako poslední skladba našeho dnešního dopoledního programu ještě zazní klavírní kus od Václava Jana Tomáška, což byl pověstný pražský hudební Dalajláma nebo hudební papež přelomu 18. a 19. století. My uslyšíme teď skladbu číslo 2, neboli druhou část cyklu Tre Dithyramby. Dithyrambos to byl ve starém Řecku hymnus k oslavě boha Dionýsa a tři dithyramby tedy napsal Václav Jan Tomášek v roce 1818 a nám druhý z nich teď v našem dopoledním vysílání zahraje klavírista Tomáš Výšek. Thank you.

0: Je právě 12 hodin, klavírista Tomáš Víšek dohrál druhý ze tří dityrambů skladatele Václava Jana Tomáška. No a za chvíli už začne dnešní odpolední program Rádia Klasik Praha, který uvede předehra k Rossiniho opeře Lazebník sevilský, pak také Rameau, Mendelssohn, Britten, Offenbach a spousta další skvělé hudby zazní už brzy na frekvenci 98,7 a od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezké pondělí, třeba ve společnosti našeho vysílání, a zítra se budu těšit opět na slyšenou.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Krásné pondělní odpoledne, milí posluchači, je 12 hodin a 7 minut a u mikrofonu Rádia Klasik Praha právě usedla Dita Hradecká, aby byla vaší průvodkyní až do 7 večerní. Teď nám Gioachino Rossini předestřel svou předehru k lazebníku sevilskému virtuózní kousek. Rossini byl výborným kuchařem, já myslím, že i z té hudby je to znát, všechny ingredience jsou prvotřídní a je jich tak akorát. Možná je čas oběda, tak zůstaňme u té kulinářské terminologie, co jsme pro vás navařili, jaké menu vám představíme. Tak teď to bude taková jednohubka, menuet z Nové světy kusů pro čembalo francouzského barokního génia Jeana Philippa Rameaua. Sice na moderní klavír, ale za to velmi stylově hraje pianista Víkingur Olafsson.

Tak to byl islandský pianista Víkingur Olafsson. Zahrál nám menuet z Nové světy kusů pro čembalo Žána Filipa Ramu. A stali příznivci hudby klavírní, tak právě vám bude určená soutěž, kterou dnes po druhé hodině uskutečníme zde na vlnách Klasik Praha. Totiž v České Lípě v Bazilice všech svatých u příležitosti festivalu Lípa muzika vystoupí pianistka Terezie Fialová, a to s programem Gadalajky neboli Roční doby.

hudbou Felixe Mendelssohna Bartholdyho takto se otiskla cesta do Skotska na britské ostrovy do jeho tvorby, totiž hrajeme si z jeho třetí symfonie a mol, zvané Skotská, a hrát bude Pražská komorní filharmonie s Jiřím Bělohlávkem v čele.

Druhá věta ze symfonie číslo 3 skotské Felixe Mendelssohna Bartoliho právě dozněla. Jiří Bělohlávek v této ukázce dirigoval Pražskou komorní filharmonii. A my pokračujeme hudbou, která čerpá z hudby minulosti a zároveň nabízí všechny možné variace, protože je určená k počítačové hře. Téma z počítačové hry Crinking Don't Come, hudba

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je specialistka na úklid a autorka projektu Tady je uklizeno, Anna Kamenická. Získejte praktické rady a tipy k tématu, které zajímá tak nějak všechny. Anna je také hráčkou na housle a flétny, včetně těch irských. A se svým kvartetem spolupracuje se sborem Soniašnik, který vznikl na podporu ukrajinských žen a dětí a pomáhá i u nás v Čechách. S Anou dorazila sbormistrině tohoto tělesa Martina Syrová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsme Klasik Praha.

Kalichův komorní orchestr pod taktovkou Andrewa Constantina přednesl Bouřivé bure. První část ze Simple Symphony, jednoduché symfonie od Benjamina Britna. No a teď známá Barcarola ze čtvrtého dějství opery Hoffmannovy povídky Jacquesa Offenbacha. Pojďme si poslechnout nahrávku Gothenburského symfonického orchestru s Némem Jervim v čele.

Dozněla Barcarola z Hoffmanových povídek opery Jacques'a Offenbacha. No a na jejich vlnách nás pohoupal Gothenburský symfonický orchestr pod taktovkou Neeme Järviho. Pojďme si teď pustit symfonii skladatele, který pocházel z Českých Budějovic a ve své době patřil skutečně k velmi uznávaným veličinám. A ve své době hovoříme o přelomu 18. a 19. století. Vojtěch Jírovec a jeho symfonie S-dur hraje jeho Česká komorní filharmonie pod taktovkou Jana Talicha.

Dozněla část ze symfonie S-dur Vojtěcha Jírovce, skladatele, kterého si občas také pletli s jeho vrstevníkem Ludwigem van Beethovenem. Závěrečné Allegretto čtvrtou větu nám zahrála jeho Česká komorní filharmonie pod taktovkou Jana Talicha. A teď máme tradicionál Shenandoah v podání uchvatného vokálního souboru Voices 8.

Tak to byly Voices 8 a v jejich podání tradicionál v aranži Thomase Hewita Jonese Shenandoah. Teď nám kapela Istropolitana a Kaspar Centr, flétnista a zároveň dirigent, společně s pianistkou Evou Arutuňan zahrají třetí větu z koncertu pro neobvyklé obsazení flétna, klavír a komorní orchestra. Napsal ji Erwin Schulhoff.

0: Tak to byl Erwin Schulhoff a jeho Concerto do pio pro flétnu, klavír a komorní orchestr. Třetí větu z něj hrál Kaspar Zendr, tak to také dirigent kapely Istropolitány a na klavíře to byla Eva Arutunjan. Máme 12 hodin 46 minut. Za okamžik budeme pokračovat arií z opery Scipione il Giovane od Luky Antonia Predieriho. Možná autora neznáte, je to proto, že soubor Il Pomodoro často objevuje skladatele neznámé či zapomenuté.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Klasik Praha.
7: Klasik Praha.

Tak to byl lahodný hlas kontratenoristy Jakuba Josefa Orlínského. Společně se souborem Il Pomodoro, který řídil Maxim Emeljaničev, nám teď přednesli árii z opery Scipione Il Giovane. Luca Antonio Predieri je autorem, abychom doplnili to celé obsazení. No a do hodiny 13. zbývá přesně 5 minut a ty vyplní hudba Johannese Brahmse. V aranži Alexeje Aslamase uslyšíme smyčcový kvintet číslo 2 G-dur, ovšem hrát bude Baborák Ensemble s Radkem Baborákem v čele.

0: Čardášem končí čtvrtá věta, závěrečná věta ze smyčcového kvintetu číslo 2 G-duru Johannese Brahmse. Kvintetu, který jsme ovšem slyšeli v podání Baborák ansámblu s Radkem Baborákem v čele. Hráli jsme si z jejich alba Horn Quintet, což jsou úpravy komorních romantických skladeb pro lesní roh a čtyři smyčce. Tuto úpravu provedl Alexej Aslamas. No a je rovných 13 hodin, na řadě jsou zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Žalobkyně vrchního státního zastupitelství v Olomouci podala obžalobu na 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Obžalobu obdržel krajský soud v Brně. Pro Tomáše Jiříkovského navrhla za provozování darknetového tržiště souhrnný trest 20 let vězení, dalších 9 let za darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. No a pro bývalého ministra Pavla Blažka navrhuje žalobkyně 6,5 roku vězení. Případ souvisí s darováním kryptoměny pochybného původu v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného drogového dílera Jiříkovského. Při červencových dopravních nehodách v Česku zemřelo dosud 41 lidí, meziročně o 6 více. Červenec se stal zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. A pondělí 27. bylo se 6 oběťmi nejtragičtějším dnem roku. Vyplývá to z policejních statistik. Od začátku roku je obětí na silnicích 222. Loni jich za prvních 7 měsíců bylo o 10 méně. Jezděte opatrně. V Paříži vystavují hrobku slavného faraona. Výstava Tutanchamon, jeho hrobka a poklady, ukazuje hrobku tohoto panovníka přesně tak, jak ji v roce 1922 objevil britský archeolog Howard Carter. Organizátoři expozice zrekonstruovali jednotlivé komory, včetně rozmístění předmětů, přesně tak, jak leželi při objevu. Což je něco, co v Egyptě není možné, protože originální nález byl dávno rozebrán a převezen do muzeí. Nejde o originály, ale téměř 1000 vědecky přesných replik vyrobených přímo v Egyptě. Díky tomu si mohou návštěvníci zblízka prohlédnout i předměty, které by Egypt nikdy nezapůjčil. No a počasí celý tento týden bude v Česku zřejmě tropický s teplotami až 39 stupňů. Koncem týdne se sice ochladí, ale nejvyšší teploty budou stále kolem 30. Většina dnů bude jasná, ale každý den se mohou místy objevit bouřky. Vzhledem k přetrvávajícímu suchu a vedru a jen lokálním srážkám, tak stále platí na většině území České republiky riziko vzniku a šíření požáru. Tolik zprávy dnes v pondělí 3. srpna, kdy svátek slaví Miluše. Pokračujeme hudbou Antonína Dvořáka.
1: Jsme Klasik Praha.

Právě jsme vyslechli Dvořákův smyčcový sextet A-dur. Toto byla dumka, kterou Dvořák rád včlenoval do své komorní i klavírní tvorby. Hrali jsme si z nahrávky Lípa muzika sextetu, což je živé provedení souboru, který vznikl ad hoc u příležitosti právě tohoto festivalu. A když hovořím o festivalu Lípa muzika, který si letos připomíná už 25 let, tak vězte, že dvě vstupenky na jeden z koncertů, tak o ty budeme dnes hrát v soutěži. Gadalajky roční doby, krásný klavírní cyklus provede v Bazilice všech svatých v České Lípě Terezie Fialová. Stane se tak 19.9. a vy můžete být u toho. Teď Klára Schumann, také jedna vynikající pianistka, a její koncert pro klavír s orchestrem A-moll. Beatrice Rana je naší solistkou a Chamber Orchestra of Europe řídí Yannick Nezé-Segal.

S otevřeným koncem skončí první věta z koncertu pro klavír a mol Kláry Šumanové. Skladatelky, která tento koncert psala ještě pod dívčím jménem Klára Vík sama, její také premiérovala jako solistka s orchestrem lipského Gewandhausu. Ten tehdy řídila další veličina romantické hudby Felix Mendelssohn Bartholdy. Nám teď hrála skvělá italská pianistka Beatrice Rana společně s Chamber Orchestra of Europe. Teď to bude vánoční árie Ein kleines Kindlein od France Tundra. Céline Chen zpívá a soubor L'Arpeggiata doprovází.

Tak Jezulátku jsme teď zaspívali, a to se vždycky hodí, i když je srpen. 3. srpna je dnes a svátek slaví Miluše. My teď pokračujeme hudbou Ennia Morriconeho, legendy hudby filmové. Toto je téma z filmu Hodný, zlý a ošklivý a hrají filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu Švédský stůl vám chci představit symfonie, operní předehry a pozoruhodné variace od Antonia Salieriho, a to v krásné nahrávce orchestru London Mozart Players. Stanislav Předota se těší na inspirující setkání v obvyklém čase v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tak to byl smyčcový kvartet F-dur Morrise Ravela. Jediné dílo této formy, které Ravel napsal zjevně pod dojmem o 10 let staršího kvartetu Claude Debussyho. My jsme slyšeli Quatuor Eben, což je francouzská čtveřice vynikající, založená v roce 1999. Znáte ji jak z klasických nahrávek, například beethovenských, tak také z crossoverů. No a my teď pokračujeme hudbou, které se nedostává pozornosti, jaké by si možná zasloužila. Miroslav Beinhauer je pianista, který se věnuje hudbě 20. a 21. století. No a dlouhodobě se zabývá Aloisem Haabou. Natočil jeho kompletní dílo pro běžný půltonový klavír, ale hraje také na jeho šestinotónové harmonium. Je jediným hráčem na světě, který dokáže tento nástroj ovládat. Takže právě v podání Miroslava Beinhauera si teď poslechneme rané variace na kánon Roberta Schumanna. Ty napsal Alois Haaba v roce 1918, tehdy byl ještě studentem, studoval ve Vídni u France Schreckera.

0: fugou a efektním finále jako správné variace, tak to mají končit. Alois Hába a jedna z jeho raných skladeb, které napsal ještě, když studoval ve Vídni. Nikdo by v něm asi nerozpoznal budoucího experimentátora, který rozpůlí nebo rozdělí tón na ještě menší kousky, než jsou půl tóny. Tak toto byly variace na kánon Roberta Schumana a my jsme si je poslechli v interpretaci pianisty Miroslava Beinhauera. Čeká nás teď známá árie Cavaradossiho ze třetího dějství Tosky od Giacoma Pucciniho. Zpívat bude Rolando Villazón.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Tohle je Klasik Praha.

Rolando Villazón zaspíval arii z opery Tosca od Giacoma Pucciniho a my jsme slyšeli arii za doprovodu orchestru Mnichovského rozhlasu řízeného Marcellem Viottim. Teď si pustíme úryvek ze symfonie číslo 2 nazvané Čtyři temperamenty. Allegro sanguineo, to je věta čtvrtá a je to celé dílo dánského skladatele Karla Nielsena. A dánští jsou také interpreti, symfonický orchestr dámského rozhlasu řídí Michal Schönwandt.

0: Sangvinické allegro, tak zní název čtvrté věty ze symfonie, která zobrazuje čtyři lidské temperamenty. Symfonie číslo 2 Karla Nielsena. Symfonický orchestr dánského rozhlasu nám ji zahrála pod vedením Michaela Schenmanda. A my jsme se odstli v hodině 14. Během této hodiny budeme společně soutěžit, a to o 2 vstupenky na zářijový koncert v rámci festivalu Lípa muzika. V Bazilice všech svatých v České Lípě vystoupí 19. září od 20 hodin pianistka Terezie Fialová se svým projektem Roční doby Gadalajky, což je dílo Peterise Vaskse. Více o něm a více o soutěži v následujících minutách. Teď poslyšte Lamento ze sonáty G-dur Wilhelma Friedemana Bacha.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Hráč na čembalo Jean Rondo, Francouz, který zazářil i zde na Pražském jaru, se svým ansámblem teď zahráli Lamento ze sonáty G-dur, jednoho ze synů Johanna Sebastiana Bacha, takto Wilhelma Friedemana Bacha. No a my si teď poslechneme svižnou a virtuózní předehru k opeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Hrát nám bude Česká filharmonie na archivní nahrávce se Zdeňkem Košlerem v čele.

Dozněla předehra ze druhé a nejúspěšnější opery Bedřicha Smetany, Prodaná nevěsta. Tak tuto předehru nám teď zahrála Česká filharmonie pod taktovkou Zdeňka Košlera. Prodaná nevěsta je dílo, z nějž některé texty takřka zlidověly, některé dnes bychom řekli hlášky. Ať už ta o tom pivu, nebo Znám jednu dívku, zkrátka je to něco, co je v české DNA. Teď si pustíme skladatele maďarského, bude to Béla Bartók, a ten zase rád sbíral lidový folklor, a to také na rumunském území. Proto se tento cyklus jmenuje Rumunské lidové tance. My si poslechneme zajímavou úpravu pro smyčcové kvinteto a cymbál. Hrát nám budou Talichovci s kontrabasistou Filipem Hrákem a na cymbál Lubomír Gašpar.

0: Klasik Praha.
1: Hlavním centrem operního a baletního dění v severofrancouzském městě Lille je místní operní dům, který má ve svých genech vepsáno baroko. Vypravíme se tam a více prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Podání flétnistky Lucie Horš dozněla sonáta Seconda Daria Castella. Na Voltnu doprovázel Thomas Danford. Letní pastorále se jmenuje následující skladba Artira Onegera. Venku to úplně na pastorále nevypadá, je tam léto v té nejméně asi příjemné formě, sucho a velké vedro, takže hodně pijte, zalezte někam do stínu a poslouchejte Klasik Praha. Zahrajeme vám teď z nahrávky Symfonického orchestru Českého rozhlasu řízeného Vladimírem Válkem.

Tak to bylo letní pastorále od Artura Onegera, skladatele švýcarského, který žil ovšem ve Francii. My jsme si poslechli nahrávku Symfonického orchestru Českého rozhlasu vedeného Vladimírem Válkem. Následující hudba, dechový kvintet, je dílem Onegerova mladšího současníka Jaroslava Ješka, skladatele, který bohužel zemřel příliš mladý, v 35 letech něco jako Mozart. A my si ho budeme určitě letos připomínat ještě více, protože 25. září uplyne 120 let od Ješkova narození. Nejen hitmaker pro Osvobozené divadlo, ale také skladatel hudby takzvaně klasické. A to je právě tento dechový kvintet, jehož první větu hraje Reichovo dechové kvinteto.

tak to byla první věta Jaroslava od Jaroslava Ježka skladby Dechového kvintetu. Já si teď čtu o historii této skladby. Je to jeho skladba z roku 1931 a v její druhé části využil skladatel i saxofon. Jaroslav Ježek, velmi vzdělaný skladatel, geniální pianista, studoval u KB Jiráka, Alojze Háby, Josefa Suka nebo Josefa Bohuslava Ferstra. Teď jsme si tedy připomněli autora, od jehož narození uplyne v září 120 let. A teď to bude Frédéric Chopin a v podání pianisty Sergeje Rikosty jeho Etida C-moll.

Dva rázné akordy ukončí etidu c-moll z opusu 10, která je také přezdívána revoluční. Etida Friderika Chopina, jedna z koncertních etid určených koncertnímu pódiu, nikoli jenom jako prstové cvičení, i když hodně si tam zacvičí, zejména ta levá ruka. Segura Costa nám teď interpretoval toto dílo. Bartolomus Rulofs je autorem následující skladby. My teď obrátíme list hlouběji do hudební historie, se dostáváme. Sonátu pro housle, violončelo a čembalo nám zahrají specialisté na barokní hudbu. Monika Hagit na housle, Richter van der Meer na violončelo a Tini Mahtot na čembalo.

0: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
1: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Posloucháte Klasik Praha.

to byl krásný milostný duet Bess, You is my woman now, ze druhého dějství opery Porgy a Bess George Gershwina. Cynthia Hayman a Willard White zpívali za podpory Londýnské filharmonie a Simona Rattla. No a já avizuji nadcházející soutěž o dvě vstupenky na výjimečný koncert, myslím, na klavírním recitálu Terezie Fialové v rámci festivalu Lípa muzika zazní 19.9., tedy 19. září od 20 hodin skladby G. Cancelliho a také Petris Vaskse. Koncert má název Roční doby. Kadalajky v originále. No a vlastně přináší jména dvou velkých skladatelů současnosti. Tak pokud máte zájem, pokud budete mít cestu tam na sever, myslím, že festival za to opravdu stojí. Jeho 25. ročník je vyšperkován jmény významných solistů. Tak zůstaňte napřímo, zůstaňte se svými telefony v ruce. Telefonní číslo, kam budete volat odpověď, je 739 987 987. Teď si pustíme smyčcový kvartet Bohuslava Martinů a poté budeme soutěžit.

0: Smyčcový kvartet číslo 3 Bohuslava Martinů teď zazněl v interpretaci Pavel Haas kvartetu. Ti se představili ve svém loňském CDčku právě touto hudbou tohoto skladatele. My jsme slyšeli kvartet, který vznikl v roce 1929 v Paříži. No ale zpět k hudbě, která vás nebo některého z vás výherců čeká 19. září na festivalu Lípa muzika v České Lípě. Totiž hudba Gigi Cancelliho a Peterise Vaskse. Pojďme si poslechnout, co sama interpretka Terezie Fialová o Vasksově hudbě říká. Mimochodem, tento autor oslaví letos 80. narozeniny. Je známý svou inspirací v hluboce spirituální a přírodní tematice. Jeho tvorba často odráží vztah člověka k přírodě, hledání harmonie i bolest a naději spojené s osudem Pobaltí. No Pobaltí a já se ptám, a tato otázka bude určitě rychlá a rychle zodpovězená, na telefon 739 987 987 mi zavolejte odpověď na otázku, jaké národnosti je skladatel Peterise Vasks. Jaké národnosti je pobaltský skladatel Peterise Vasks. Volejte a prosím v případě, že jste v posledních 14 dnech žádnou z našich výher neobdrželi. No a k tomu nám bude hrát Fantazie pro šlechtice Joaquína Rodriga.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Dozněla část z fantazie pro šlechtice. Espanoleta a fanfáry kavalérie, to jsme vše slyšeli v této druhé části skladby Joaquina Rodriga. Na kytaru hrál Pepe Romero a Academy of St. Martin in the Fields dirigoval Neville Mariner. Stále ještě soutěžíme o dvě vstupenky na festival Lípa muzika na klavírní recital v Bazilice.

0: Nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Finská dirigentka Dalia Stasevska, kterou české publikum může znát i z několika vystoupení s Českou filharmonií, se narodila v Kyjevě a z otcovy strany má ukrajinský původ. Kultuře své rodné země, která už několik let čelí ruské invazi, se rozhodla vzdát hold na novém albu Ukrainian Mixtape. Natočila ho se symfonickým orchestrem BBC, jehož je hlavní hostující dirigentkou. Album vyšlo na labelu Platoon. Název alba Ukrainian Mixtape evokuje audiokazetu s magnetofonovým páskem, na kterou jakoby dirigentka nahrála kompilaci svých oblíbených skladeb od ukrajinských autorů. Album otevírá slavnostní předehra od Leva Koloduba, následuje symfonická balada Gražina od Borise Liatošinského a dále Nocturno D-dur a skladba Anděl od Fedira Jakimenka a vše uzavírá předehra k opeře Taras Bulba od Mikoly Lysenka. Podle svých slov chce dirigentka touto nahrávkou přispět k zachování ukrajinské kultury. Sama musela klasický hudební repertoár této země na západě téměř neznámý objevovat až v pozdějším věku, protože od 5 let žije ve Finsku. Britský časopis Gramophone albu udělil pozitivní recenzi a označil ho za hodnotný a obohacující titul. Jako hudební ukázku teď uslyšíme předehru k Lysenkově opeře Taras Bulba. Symfonický orchestr BBC řídí Dalia Stasevska.

Dozněla ukázka z novinky týdne, bylo jí album, které natočila Dalia Stasevska, dirigentka na půl ukrajinského původu, a natočila je společně se symfonickým orchestrem BBC a najdete na něm skladby ukrajinských autorů. Toto byla předehra k opeře Taras Bulba od Mykoly Lysenka. A teď bude znít hudba z filmu Popelka od Petrika Doyla.

0: Klasik Praha.
1: V závěru roku jsem pozval do studia hosta, který bude sám zpívat a přinese i nahrávky hudby, kterou rád poslouchá. Michael Kluch vystupuje se skupinou Queenie jako Freddie Mercury. Skupina často hraje v zahraničí, ale můžete ji slyšet i na koncertech po České republice, na které vás pozveme. Za roli divadelní Freddieho Mercuryho byl dokonce nominován na cenu Thálie. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek od 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněla Mozartova symfonie číslo 25 G-moll, čtvrtou větu hrál Brucknerův orchestr Linec pod vedením Martina Sieghardta. No a já mám pro vás, milí posluchači, pozvánku. Ráda tlumočím pozvánku na Varhanní festival u svatého Jakuba. To už je tradiční akce, koná se pro 31. a to od 6. srpna až do 24. září. Každý čtvrtek od 19 hodin můžete v bazilice svatého Jakuba, která se nachází v Malé Štupartské na Starém městě pražském, slyšet skvělé varhaníky. 6 století pro 4 ruce a 4 nohy, tak to je koncert, kterým festival zahájí 6. srpna v 19 hodin. Hrát budou dva francouzští umělci Marie-Ange Laurent a Eric Le Brun. Na programu mají díla svých krajanů Jean-Baptiste Lully, Claude Gervais a Hector Berlioz. Tak to bude skutečně zajímavá zkušenost slyšet tyto prvotřídní varhaníky. Více o nich se můžete dozvědět i na našem webu s pořádající varhanicí Irenou Chřipkovou. Také často pouštíme nějaké rozhovory. Zkrátka k dohledání je to i na webových stránkách. Festival se koná, jak už jsem řekla, po 31. No a co je zajímavé, tak většinou v kostelích varhany posloucháme, ale nevidíme. Ale tady je na každém koncertě v přímém přenosu z kůru baziliky kamerovým systémem přenášen ten obraz na plátno, které je umístěné v přední části. Takže posluchači mají jedinečnou možnost vidět varhaníka či varhanici, nebo varhaníka i varhanici v jednom při hře. Protože to je také zajímavé vidět tu tělesnou stránku umění hry na varhany. Takže pestrá plejáda francouzských autorů několika staletí na koncertě 6. 8. 6 století pro 4 ruce a 4 nohy. Koná se tedy v bazilice svatého Jakuba od 19 hodin. A teď budou znít také varhany pod rukama Filipa Hrasforda. Charles Hubert Perry a I Was Glad zpívá sbor Trinity College z Cambridge.

Na Klasik Praha právě dozněl hymnus od Charlesa Huberta Perryho I Was Glad, zpíval sbor Trinity College v Cambridge a na varhany hrál Philip Rushford. Teď to bude Dvořákův klavírní koncert G-moll, třetí větu zahraje Garrick Olson a Českou filharmonii vede Jiří Bělohlávek.

0: Dozněla třetí věta z koncertu pro klavíra orchestr G-moll Antonína Dvořáka. Koncertu, na který dost dlouho usedal prach, zdaleka nedosáhl takové popularity jako například violončelový či houslový koncert téhož autora. Ovšem díky interpretům, jako byl v tomto případě Garrick Ohlsson s Českou filharmonií a Jiřím Bělohlávkem, se tento koncert už hrává mnohem častěji. Za okamžik to bude Holubička ze Svity ptáci od Torina Respighiho, velmi příjemně se poslouchajícího italského skladatele, který se nebál inspirovat se hudbou minulosti. Velmi příjemná hudba. Tak to budou ptáci a poté si poslechneme od autora též provenience italské Tomasa Tretti árii z opery Olympiáda.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Posloucháte Klasik Praha.

Tak to byla Holubička ze svity Ptáci italského skladatele Ottorina Respighiho. Hrál nám Pražský komorní orchestr zařízení Josefa Vlacha. No a teď minutu před 16. hodinou zazní virtuózní árie z opery Olympiáda. Tohoto libreta Pietra Metastázia se zhostilo několik hudebních skladatelů. Toto je dílo Tomasa Tretti. Zpívá Filip Žarovský, Le Concert de la Loge řídí Julien Chauvin. Thank you.

Na Klasik Praha teď 10 minut po 16. dozněla sonáta Měsíční svět. První věta z této sonáty Kvázi una fantázia Ludvíka van Beethovena. My jsme slyšeli pianistu Salima Aškara. Pokud máte náladu právě na tu takovou měsíční atmosféru, pak si nalaďte dnes večer koncert bez smokingu. Totiž ve 20 hodin bude hrát pianista Ji Liu a to právě Beethovenovu sonátu číslo 14 si smol, jejíž první větu jsme právě vyslechli. Ale také Schubertovo zastaveníčko, skladbu svého krajana Číňana Li Wenchenga, která se jmenuje poeticky Podzimní měsíc nad klidným jezerem. No a také Svit Luny je součástí bergamské svity Claude Debussyho, kterou také můžete slyšet. Takže klavírní recital s takovým nočním romantickým nádechem dnes ve 20 hodin v koncertu bez smokingu. A teď si pojďme naopak pustit něco temperamentního, co takhle třetí věta z taneční svity Bély Bartóka.

Soubor kapela Mariana nám teď zaspíval Krédo ze mše Kvínis Vocibus od Krištofa Hranta. Teď to bude hudba z půvabného snímku Chyť mě, když to dokážeš, ve kterém září Leonardo DiCaprio. Hudba je dílem Johna Williamse.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na hollywoodské mistry hrůzy Tima Burtona a Guillerma del Tora. Zazní ukázky ze seriálu Wednesday nebo Kabinet kuriozit či nejnovějšího zpracování příběhů o Pinokiovi. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na BYD.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

Valčík ze Šípkové růženky z baletu Petra Iliče Čajkovského dozněl v podání New Philharmonic Orchestra London. Teď si pustíme část z oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händla. Sbor a orchestr Lézard Florissant řídí William Christie.

Dozněl úryvek z oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händla a my jsme si poslechli nahrávku orchestru a sboru Lézard Florissant pod vedením Williama Christieho. Stále posloucháte Klasik Praha s Ditou Hradeckou. Teď vám nabídnu energickou první větu z koncertu pro čtyřruční klavír. Autorem je Jan Novák a interprety dcera tohoto autora Dora Novák-Wilmington a Karel Košárek. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Tomáš Netopil.

První věta z koncertu Biugis, koncert pro čtyřruční klavír. Autor Jan Novák byl milovníkem latiny, proto ty latinské názvy jeho skladeb. Dora Novák Wilmington, skladatel Vacera, a Karel Košárek sdíleli tuto poměrně náročnou partituru, která je ovšem psána v neoklasicistním stylu, takže je velmi příjemná. Může připomínat také hudbu Bohuslava Martinu. Rozhlasové symfoniky řídil Tomáš Netopil. Teď to budou Hoffmanovy povídky, opera Žaka Offenbacha. Z ní si teď poslechneme árii v podání Reného Pape a Štátskapele Dresden.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

finále ze světy Karneval zvířat Camille Saint-Saënse doznělo. U klavíru jste slyšeli Martu Archerič a orchestr Akademie Nacionale di Santa Cecilia řídil Antonio Papano. Teď nás čeká koncert Jeana Sibelia pro housle a orchestr D-moll. Druhou větu si poslechneme v přednesu Janine Jansen a Filharmonie Oslo vede Klaus Mäkelä.

0: Tak to byla krásná druhá věta z koncertu pro housle a orchestr D-moll Jána Sibelia. Filharmonii oslořídil Klaus Mäkelä a Janine Jansen měla solo. A my jsme se přehoupli přes 17. hodinu. Teď, milí přátelé, opět výběr z bohatého díla Georga Friedricha Händla. Tentokrát to bude jeho známá světá hudba k ohňostroji. Část z ní teď zahraje Academy of St. Martin in the Fields pod vedením svého šéfa Nevilla Marinera.
1: Jsme Klasik Praha.

La réjouissance, tak to je potěšení nebo radost z hudby k ohňostroji Georga Friedricha Händla. Slyšeli jsme podání souboru dobových nástrojů Academy of St. Martin in the Fields, řídil Neville Mariner. Teď to bude další krásný kousek z naší bohaté sbírky Tanec blažených duší z opery Orfeus a Euridika, ikonického díla Kristofa Willibalda Glucka. Mimochodem Gluckovo dílo Le Cinesi se hraje tento pátek, nebo nadcházející pátek, na festivalu v Českém Krumlově v barokním divadle. Teď si ovšem poslechneme orchestr Královské opery Covent Garden, řídí Georg Scholty.

Tanec blažených duší, tak se jmenuje tato instrumentální část z opery Orfeus a Euridika od Christopha Willibalda Glucka. Orchestr Královské opery Covent Garden řídil Georg Scholty a my se posouváme dále. Opět to bude opera, opět to bude instrumentální část z opery, a to ze známé Rusalky Antonína Dvořáka. Tentokrát hraje Česká filharmonie.

Dozněla Polonéza z opery Rusalka Antonína Dvořáka. Připomněli jsme si tuto nádhernou operu. Díky nahrávce České filharmonie, která hrála pod taktovkou Roberta Stankovského. Teď nás čeká téma z filmu Jurský park, slavné spolupráce Johna Williamse se Stevenem Spielbergem. My si poslechneme ovšem verzi komorní. Sarah Anden na flétnu a Simone Pendroni hraje na klavír.

0: Před rovnými 140 lety zemřel jeden z nejslavnějších klavíristů své doby a nejproduktivnějších skladatelů 19. století, Ferenc Liszt. Stýkal se s Bedřichem Smetanou, přátelil se s knížetem Lichnovským. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
1: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
2: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Tak to bylo nervní a velmi energické skerco ze symfonie číslo 2 C-dur Roberta Schumana. Drážďanský festivalový orchestr řídil Ivor Bolton. Čeká nás teď dojemný sbor židovských otroků, který napsal Giuseppe Verdi do svého díla, do své opery Nabucco. My si poslechneme orchestr a sbor divadla La Scala a řídit bude Claudio Abbado.

Leť, myšlenko na zlatých křídlech, tak začíná známý sbor otroků ze třetího dějství Nabuka od Giuseppa Verdiho. My jsme slyšeli nahrávku orchestru a sboru z divadla Alla Scala, který vedl Claudio Abbado. Za 4 minuty bude 17:30. My pokračujeme violončelovým koncertem Josefa Bohuslava Förstera. Opravdu málo kdy uváděné dílo natočil violončelista Jiří Bárta s Pražskou komorní filharmonií a Jakubem Hrušou.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je specialistka na úklid a autorka projektu Tady je uklizeno, Anna Kamenická. Získejte praktické rady a tipy k tématu, které zajímá tak nějak všechny. Anna je také hráčkou na housle a flétny, včetně těch irských. A se svým kvartetem spolupracuje se sborem Soniašnik, který vznikl na podporu ukrajinských žen a dětí a pomáhá i u nás v Čechách. S Anou dorazila sbormistrině tohoto tělesa Martina Syrová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
4: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Je Klasik Praha.

Ária ducha zimy dozněla z opery Král Artuš od Henryho Persla a Dingla Jendla, basbaritonistu, doprovodil soubor Les Inventions. Toto bylo velmi sugestivní vylíčení jak duch zimy pomalu rozmrzá. Teď si pustíme ruský tanec z baletu Petruška Igora Stravinského. Blížíme se k 18. hodině, kdy uslyšíte poslední zprávy a zahájíme poslední hodinu našeho vysílání.

Dozněl ruský tanec z baletu Petruška Igora Stravinského v klavírní úpravě. George Lee byl naším interpretem. No a teď 7 minut nebo 6 minut zbývajících do 18. hodiny vyplní hudba Claude Debussyho. První rapsodie pro klarinet s orchestrem teď zazní v podání Anny Paulové, Symfonického orchestru Českého rozhlasu a Tomáše Braunera.

0: podání klarinetistky Anny Paulové a symfonického orchestru Českého rozhlasu řízeného Tomášem Braunerem právě dozněla první rapsodie, dílo Claude Debussyho. No a teď je 18 hodin na 2 minuty a na řadě jsou zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Každoroční světelná podívaná v podobě Perseid, kterým se také říká slzy svatého Vavřince, nejvíce rozzáří oblohu v noci z 12. na 13. srpna. Řada hvězdáren chystá speciální programy. Pozorování meteorického roje často spojí i se zatměním slunce. Neznamená to však, že pozorovatelé musí Perseidy vyhlížet pouze tehdy. Na zdejší noční obloze je jev pozorovatelný už od 17. července a k vidění bude až do 24. srpna. Tak něco si přejte, budou padat hvězdy. Dílo Dana Browna se dočká nového zpracování. Vznikat bude převážně v Praze a zadaptuje nejnovější autorovu knihu Tajemství všech tajemství. Aktuálně Netflix představil ústřední hereckou dvojici. Bude to Morgan Spector, který stvární symbologa Roberta Langdona, což je ústřední postava Brownových děl. Děj se bude odehrávat v dějišti románové předlohy a točit také tedy v Praze. V hlavním městě České republiky bude profesor Langdon pátrat po své přítelkyni, která zmizela, a musí zastavit tajemnou skupinu, jež chce zneužít jejich objevu. Na další světelný jedinečný zážitek se mohou těšit už příští víkend milovníci moderní architektury a památek. Světově proslavená brněnská vila Tugendhat, která je špičkovou ukázkou funkcionalismu, bude slavit 25. výročí od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Díky unikátní hře světel změní také fasádu. Program bude připomínat také další památky UNESCO v Brně a na Jižní v Moravě. Každý večer od 21 hodin dostane rezidence díky modernímu videomappingu zcela novou fasádu. Světelné umění navíc poprvé v historii vizuálně propojí zahradu vily Tugendhat se sousedními zahradami vily Löwbeer a Arnoldovy vily, čímž vznikne jeden velký magický prostor. Teploty opět spoupají ke 40. Na Moravě byl dnes překonán historický rekord, když ve Strážnici před 3. hodinou odpolední naměřili 39,9 stupňů Celsia. Celý tento týden bude v Česku zřejmě tropické počasí s teplotami až 39 stupňů. Koncem týdne se ochladí, ale nejvyšší teploty budou stále kolem 30. Vzhledem k přetrvávajícímu suchu a vedru Český hydrometeorologický ústav varuje před nebezpečím požáru. Tak buďte opatrní, hodně pijte a poslouchejte Klasik Praha. Teď konkrétně Bachův koncert pro housle.
1: Jsme Klasik Praha.

Na Klasik Praha dozněl koncert pro housle a smyčce číslo 1 Amol od Johanna Sebastiana Bacha. Solo měl Giuliano Carmignola a doprovázelo koncerto Kölna. Teď to bude Nocturno číslo 2 S-dur od Frederika Chopina. Hrát bude polský pianista Maurizio Pollini.

Hudbou Frederika Chopina, konkrétně Nocturnem číslo 2 Es-dur, jsme si připomněli umění jednoho z nejlepších pianistů 20. století, Mauricia Pollinio. Teď zazní presto ze smyčcového oktetu Es-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Síly spojily dvě prestižní kvartetní tělesa, Quatuor Eben a Belcher Quartet.

Dozněla část ze smyčcového oktetu S-dur díla Felixe Mendelssohna Bartoliho. Dvě světová smyčcová kvarteta spojila síly, a to Couture Eben a Belcha Quartet. Haydn je dalším autorem, kterého si teď připomeneme. Bude to Adagio z jeho 99. symfonie S-dur. Pojďme si poslechnout nahrávku London Classical Players s Rogerem Norringtonem v čele.

0: Klasik Praha.
1: U příležitosti svého letošního vystoupení na Pražském jaru byl v březnu hostem Rádia Klasik Praha mezinárodně úspěšný tenorista čínského původu Kang Wang. V letní repríze pohovoří o pěvecké technice, roli opičího krále, videohrách i svém oblíbeném českém desertu. Reprízu poslouchejte v úterý 4. srpna od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Tak to byla zase po čase jedna partitura filmová, tentokrát ze snímku Letka 633. Hudbu napsal Ron Goodwin. Teď Isabella Leonarda, což je jedna z Wonder Women, tak to nazvala Kristina Pluhar, umělecká vedoucí souboru Larpeggiata, nahrávací projekt, ve kterém se zaměřila na tvorbu barokních ženských skladatelek. Tedy Isabella Leonarda a její moteto Nive Puer.

Nive Puer Motetto od Isabely Leonardi, což byla skladatelka, ale také řádová sestra. Zahrála nám, nebo zaspívala nám Benedetta Mazzucato a hrál soubor L'Arpeggiata vedený Kristinou Pluhar. Teď jeden ze symfonických tanců Edvarda Grieg'a znít bude v podání Alsterského orchestru vedeného Vernonem Handlym.

Dozněl jeden ze symfonických tanců Edvarda Grieha. Z cyklu 4 skladeb tohoto žánru jsme si teď zahráli z nahrávky Ulsterského orchestru, který řídil Vernon Henley. No a teď nás čeká, milí přátelé, poslední ukázka dnešního komentovaného vysílání. Ještě předtím vás pozvu na večerní koncert bez smokingu. Ten bude z díla Frederika Chopina, Franze Lista, Beethovenova, Claude Debussyho a dalších. To vše spojuje taková večerní snová měsíční atmosféra, což se hodí k pozorování noční oblohy, na které teď je možné zahlédnout Perzeidy. Hrát nám bude skvělý pianista Ji Liu už ve 20 hodin. Předtím slavná auditoria nás čekají, a to v 19. No a teď už se Dita Hradecká loučí a přeje vám hezký večer společně s Igorem Ardašovem, který teď přichází zahrát španělskou rapsodii Franze Lista.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
8: Slavná auditoria.
7: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
9: Zdánlivě začnu dnes ryze cestovatelskou otázkou, která, jak by se zdálo, postrádá opodstatnění na vlnách rozhlasové stanice zabývající se klasickou hudbou. Brzy se ovšem ukáže, jaká je její souvislost s místem, kam se vypravíme za dalším z operních domů této planety. Tak tedy, chtěli byste si dopřát dovolenou, při níž byste podnikli krátké výpady do Paříže, do Londýna, do Bruselu, anebo třeba do Benátek severu, za který jsou obecně považovány Brugy? A přitom byste se vyhnuli ubytování v těchto turistických centrech, kde se za ně platí nehorázné peníze? Řešení existuje a jmenuje se Lille. Město, kam míříme, je totiž z hlediska cestování výtečně umístěno. Brusel je odtud vzdálen jen něco přes 100 kilometrů, Londýn a Paříž přibližně dvakrát tolik a do Brug, tam je to vůbec docela blízko. Když si k tomu připočteme, že tuto část Evropy brázdí různé rychlovlaky, pro které není díky tunelu překážkou ani kanál La Manche, máme tak říkajíc vystaráno. Severofrancouzské město Lille s počtem obyvatel poněkud menším než Brno je totiž sice zajímavé jak svými dějinami, tak svojí současností, ale pro turisty méně lákavé a tudíž finančně snesitelnější než metropole, do kterých se dá odtud hvězdicovitě vyjíždět. Takže je vysoce pravděpodobné, že našinci zbude pár desítek euro, občas pravda i přes 100, na návštěvu místní opery, ležící kde jinde než v historickém centru města na náměstí zvaném inu jak jinak než divadelní. Zatímco Lille jako takové datuje své počátky hluboko do středověku, místní operní dům má ve svých genech vepsáno baroko. Proč právě toto údobí vyplyne z dalšího vyprávění? Každopádně byl její vznik zásluhou zapomenutého skladatele jménem Pascal Collas. Umělce, který se víc než svými vlastními operami zapsal do hudebních dějin tím, že dokončil jedno dílo svého mentora a ochránce. Tím byl mnohem slavnější a dodnes svým odkazem živý velikán Jean-Baptiste Lully. Jeho operu Achilles a Polyxena ovšem za pouhých 8 měsíců od Lullyho smrti stihl dopracovat právě Pascal Collas, tehdy 38letý. Uplynulo dalších 13 let a Collas se ocitl v čele snah o založení operní tradice a operního domu v Lille. Proč právě tehdy mělo to svoji logiku? Než to blíže osvětlíme, poslechněme si svitu pro orchestr ze zmiňované Lullyho opery Achilles a Polyxena. Hraje soubor Génération Harmonique.

Město Lille se nachází v kraji občas nazývaném francouzské Vlámsko a leží jen 15 kilometrů od dnešní Belgie. Této okolnosti odpovídal její vývoj, kterému nezřídka vládli jiní panovníci než galští. Až tomu roku 1668 učinil přítrž král Ludvík XIV., který využil dohody zvané Cášský mír. Aby pak jeho úsilí ještě potvrdili výsledky takzvané války o španělské dědictví. Podrobný výlet do složitých dějin si odpusťme. Pro nás je podstatná okolnost, která z naznačených proměn vyplynula. S tím, jak se město Lille ocitlo na francouzské půdě, se prudce zvýšil zdejší zájem o operní žánr a o operní zpěv. Zprvu amatérský, ale směřující k tomu, čeho se ujal skladatel Pascal Collas. Začal tím, že organizoval operní večery přímo na místní radnici, protože její hlavní sál byl k hudebním produkcím prostorově vhodný a mocensky přívětivý. Brzy však bylo zřejmé, že se jedná jen o dočasné řešení. Na pomoc opět přispěchal Ludvík XIV., který městu věnoval značnou částku za účelem kulturního zkráš,

dvora architekt Jean-Jacques Lequeu, který po velké francouzské revoluci jen tak unikl osudu svých chlebodárců. Původní opera, jeho dílo, vydržela v Lille podstatně déle a její existenci ukončil až požár roku 1903. Nová budova, jaká historickému centru města vévodí dodnes, nezapře svoji inspiraci, jakou byla pro tehdejšího architekta Louis-Marie Cordoniera pařížská opera Garnier. Její mladší sestřička na severu Francie je sice menší, ale dostatečně velkolepá na to, aby svou secesí upoutala dodnes každého, kdo buď jen prochází kolem, anebo vstoupí dovnitř. V hlavním bohatě zdobeném sále se do hlediště pohodlně vejde 1138 diváků. Vše se tedy zdálo počátkem minulého století zalité sluncem. Jenomže přišla první světová válka, ve které se fronta posouvala tam a zpět, vojska střídavě získávala a vyklízela terén, což mělo pro Lille celkově a pro její operní dům neblahý následek. Město okupovali Němci, kteří dávali přednost zdejšímu kulturnímu domu Sevastopol. Dokonce do něj nechali odvést cenné vybavení, o které tímto operní dům na několik let přišel. A do Sevastopolu s poněkud rozměrnějším sálem pro 1350 návštěvníků se nastěhovala tvorba Němce každým coulem, rozuměj, Richarda Wagnera. My jej připomeneme předehrou k opeře Mistři pěvci norimberští, Gewandhausorchester Leipzig řídí Andris Nelsons.

Do našeho příběhu o operním domě v Lille se náhle vklínil jiný dům věnovaný hudbě známý pod názvem Sevastopol. A tato odbočka si zaslouží vysvětlení. Musíme se při něm vrátit do roku 1903, kdy přesně 6. dubna vyhořela zdejší opera, jak už o tom byla řeč. Tehdejší starosta, jistý Gustave Delory, byl zjevně mužem činu, protože už měsíc poté, 8. května, předložil městské radě návrh na vybudování kulturního domu, který bude hudbě sloužit do doby, než se postaví nová opera. A tak se i stalo. Projekt nabral doslova oslňující tempo. Psal se 30. listopad téhož roku, tedy 1903, když byli do sálu pro 2000 diváků vpuštěni první návštěvníci. Jak vidno, když se chce, všechno jde. Ale proč byl tento kulturní dům, kam se ve městě Lille dočasně přesunulo operní umění, pojmenován tak divně, totiž Sevastopol? Co s ním mělo toto město na vzdáleném Krymu společného? Kulatých 50 let si tehdy, onoho roku 1903, Francie připomínala od tříleté krymské války, konfliktu, který vypukl roku 1853 mezi Ruskem a Osmanskou říší, podporovanou Brity a Francouzi, a skončil o 3 roky později ruskou porážkou, potvrdila ji pařížská mírová smlouva. A nejen proto se pro zemi galského kohouta stala důvodem k oslavám, jaké se hodilo při různých výročích připomínat. A to byl taky jediný důvod, proč se nový kulturní dům v Lille dočkal tohoto pojmenování. Pomyslná cesta na Krym a zpět měla jen symbolické opodstatnění. Vraťme se ale do skutečné operní budovy, oné secesní okupované za první světové války Němci, kam se hudba pro místní diváky vrátila roku 1923 po nezbytné rekonstrukci, která v dějinách této stavby nezůstala ojedinělá. Prozatím poslední opravy proběhly mezi léty 1998 až 2003 a byl k ním dobrý důvod. Nejenže se konsolidovaly poměry v souboru, rozprášeném koncem 80. let minulého století, kvůli fatálnímu nedostatku peněz. A nezabránil tomu tehdy ani projekt nazvaný Opera du Nord, ve kterém město Lille spojilo své síly s nedalekým Roubaix. Na společnou cestu se tehdy vydali nadějným provedením Verdiho Trubadura. Bohužel ani tento bohulibý záměr se nevydařil. Na Prahu 21. století se ale konečně naskytla příležitost ke grantům a dotacím, protože Lille bylo vyhlášeno Evropským městem kultury 2004. A tak se investovalo ve prospěch nových divadelních technologií, zázemí pro účinkujících i diváckého pohodlí. Padla řeč o Verdiho opeře Trubadur. Dopřejme si z ní teď scénu v podání sboru a orchestru Mnichovského rozhlasu pod taktovkou Eduardo Müllera. Solisty budou Ramón Vargas, Aniger Stumfius a James Anderson.

Nikde to nemají regionální operní soubory a jejich působiště snadné. Dokonce ani ve Francii, která považuje kulturu za jeden z klíčových znaků své vlastní identity a snaží se ji podporovat ze všech zdrojů. Každá nová sezóna v operním domě v Lille je proto svátkem. Umělecké vedení souboru se snaží o zajímavou a zároveň provozně úspornou dramaturgii. Vychází z nastudování 4 nových oper za sezónu, které se dočkají opakovaných provedení. Na programu jedné sezóny je proto například Handlova Alcina, ale taky Piazzolova Marie z Buenos Aires. A v mezidobí se na operním jevišti konají koncerty špičkových těles, například ikonického souboru Les Arts Florissants. Město Lille není jen východiskem k výletům, je také základnou pro operní provoz v severní Francii. Na závěr dnešního pořadu nabídnu jak soubor Les Arts Florissants, tak hudbu Georga Friedricha Händla. Zazní scéna ze druhé části jeho oratoria Mesiáš a solistou bude kontratenorista Andreas Scholl.

0: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
1: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Posloucháte Klasik Praha.
7: Koncert bez smokingu vám přináší
6: Klasik Praha.
8: Dnes večer nám na Klasik Praha bude hrát skvělý původem čínský klavírista žijící v Londýně Yi Liu. Yi Liu se narodil v Číně, jeho matka hrála amatérsky na kytaru a otec se na trubku. Yi Liu projevil zájem o klavír ve svých 3 letech a později studoval na konzervatoři hudby v Šangaji. Studoval klavír a dirigování a stal se též žákem Dmitrie Baškirova v Madridu. V roce 2007 se Yi Liu přestěhoval do Londýna a tady pokračoval v bakalářském studiu na Royal Academy of Music. Yi Liu má na svém koncertě celou řadu významných ocenění ze světových soutěží. V roce 2014, když mu bylo 23 let, vydal své debutové album Piano Reflections, které se okamžitě umístilo na první příčce žebříčku britské hitparády a stalo se nejprodávanějším albem v oblasti klasické hudby v roce 2014. Bylo také nominováno jako nejlepší klasické album roku na prestižní čínské hudební ceny v roce 2015. V následujících 2 letech pak Li Yu vydal další 2 nesmírně úspěšná alba. Nám dnes večer na Klasik Praha zahraje bergamskou svitu Claude Debussyho, ale ještě předtím zazní několik drobnějších populárních skladeb. Nocturno Esdur Friderika Chopéna, Sen lásky Ference Lista, krásná a slavná sonáta pro klavír číslo 14 cismol Ludvíka van Beethovena, zastaveníčko France Schuberta a skladbu svého krajana, který se jmenuje Li Wenchang. Ať se vám tedy dnešní večer se solovým klavírem na Klasik Praha líbí. Hrát bude, jak už řečeno, Yi Liu.
6: Koncert bez smokingu
7: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
1: Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
2: Neuvěřitelné se stalo skutečností. Legendární americký herec Chuck Norris zemřel, bylo mu 86 let. A my proto v dnešním dílu pořadu Hudba stříbrného plátna připomeneme akční hrdiny. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Bojčev. Snímek Expendables Postradatelní 2 je poslední velkou rolí Chucka Norrise. Skladatel Brian Tyler se u pokračování rozhodl pro old school přístup, aby podtrhl nostalgickou atmosféru akčních legend, kombinoval moderní orchestrální zvuk s postupy z 80. let minulého století. Zajímavostí je, že ústřední motiv napsal tak, aby zněl jako směs vojenského pochodu a hrdinské fanfáry.

Na rádiu Klasik Praha teď míříme do roku 1985, kdy měl premiéru fantasy epos Barbar Conan, životní role Arnolda Schwarzeneggera. Soundtrack Basila Poledurise je považovaný za jeden z nejlepších v historii fantasy. Režisér John Milius stříhal film přímo na hudbu, nikoli naopak, což je v Hollywoodu vzácné. Pro dosažení syrového barbarského zvuku využil skladatel obří orchestr s 24 členy sboru, kteří zpívali latinské texty inspirované středověkou poezí.

To byla hudba filmu Barbar Conan. Další dnes už akční klasikou je snímek Vládci vesmíru, kde exceloval Dolph Lundgren. Hudbu k tomuto pokusu o jinou verzi Hvězdných válek složil Bill Conti. I přes nižší rozpočet filmu se Conti nespokojil s málem a nechal partituru nahrát prestižním tělesem Grauke Symphony Orchestra v Mnichově. Výsledkem je nečekaně opulentní a kvalitní symfonický soundtrack, který dalece převyšuje Bčkovou pověst samotného filmu.

A ještě jednou byl Conti v pořadu Hudba stříbrného plátna. Je totiž autorem hudby k akčnímu nářezu s názvem Rocky. Conti vytvořilo legendární téma Gonna Fly Now za pouhých několik hodin. Protože byl rozpočet prvního dílu extrémně napjatý, nahrávalo se s velmi malým orchestrem a sborové vokály naspívali jen tři lidé, kteří se několikrát vrstvili přes sebe, aby vytvořili dojem velkého tělesa. Tenhle úsporný recept nakonec vynesl Contimu nominaci na Oscar.

A jsme skoro na konci. Dnešní díl pořadu Hudba stříbrného plátna o akčních hrdinech zakončíme filmem Poslední akční hrdina v režii Johna McTiernana. Ten se ujal otěží poté, co režii odmítl Steven Spielberg. Tahle klasika představuje unikátní fúzi filmové hudby z pera skvělého skladatele Michaela Kamena a nadupaného soundtracku plného hard rocku a heavy metalu. Kamen geniálně propojil orchestrální napětí s kytarovými riffy kapel jako AC/DC nebo Megadeth. Arnold Schwarzenegger osobně dohlížel na to, aby hudba zněla dostatečně nahlas. Ukázkou z Posledního akčního hrdiny se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.